the gratový. To cím přijelovano, mám kulakány maný. Na souvoz, věc netkým.